0: 14.23 je aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna a ideme sa pobaviť o jednom veľmi peknom podujatí cestných veteránov, o závode historických vozidiel, ktorý má taký československý rozmer, aj sa tak volá, 1000 mil československých.
1: No a na linke máme v tejto chvíli riaditeľa závodu Jiřího Patočku. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň.
1: No, vieme my dvaja s Milanom, že to teda nie je prvýkrát, čo sa koná táto krásna akcia. Akú má tradíciu?
2: Je to vlastně vzpomínková jízda, která navazuje na závod, který se jezdil už před druhou světovou válkou v letech 1933, 34 a 35. A potom náš veterán Karklub Praha tento závod obnovil v roce 1970. No a od té doby společně s veterán klubem Bratislava nějakým způsobem nepravidelně organizujeme a teď se nám daří od roku 2013 organizovat každoročně.
0: No. Začalo sa dnes ráno v Prahe, vlastne vyrazili ste v ranných hodinách, smerujete do Bratislavy, kde ste aktuálne?
2: Teď zrovna nám začíná někde kontrola v Lednici na náměstí a budeme projíždět i přes zámecký areál, no a potom už míříme k slovenské hranici a dál do Bratislavy.
1: Určitě jste neprehliadnutelný, lebo okolo těch 130 historických automobilů predvojnové výroby se prehliadnout nedá.
2: Je to tak, vyrazilo opět rekordních 130 vozidel, avšak od Prahy už nám nějaká vozidla hlásily poruchy, takže už jich nebude celých 130, ale řekněme 125 jich snad do Bratislavy dojede.
0: No okolo 15. hodiny by ste mali prechádzať štátnou hranicou na Slovensko, potom si to namierite na Záhorie alebo cez Záhorie až pod hrad Devín, kde bude dnes vlastne cieľ dnešnej etapy a potom okolo 17. sa auta sústredia, ak by sa teda chcel niekto pozrieť na tieto krásne veterány v Bratislave na Rybnom námestí.
2: Je to presne tak.
1: Chceli by sme sa opýtať, že ako to tam vo vnútri v tom vozidle vyzerá. Vieme, že, alebo my sme si pozerali nejaké videá z tých predošlých ročníkov, že nejde sám šofér, ale má po boku svojho spolujazdca, že prečo sedia v tom aute napríklad dvaja ľudia? To by mňa ako ženu laičku zaujímalo. Prečo dvaja?
2: No, kdyby jel člověk sám, tak velmi těžko bude dodržovat tu trasu, protože vlastně každá posádka dostane takový šipkový itinerář a ten musí dodržovat. Na něm je vlastně zaznačená každá křižovatka, každá zatáčka, která je třeba přehlédnutelná, takže kdyby ten řidič jel sám, tak by nemohl zároveň sledovat i cestu, i ten itinerář.
1: Aha, čiže taky navigátor, GPS nemáte v autě.
2: Je to přesně tak a oficiálně vlastně to ani není tak, že to je řidič a spolujezdec, ale jsou to dva řidiči. První řidič, druhý řidič a dost posádek se i během cesty prostřídá, protože ono přece jenom sedět v tomhle skoro 100 let starém autě těch asi 10 hodin za volantem není úplně fyzicky jednoduché.
0: Mm-hmm. No celé to začalo ještě pod záštitou prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, jako jste spomínali aj vy začátkem 30. rokov, ale já jsem našel takovou velmi peknou zaujímavost, lebo v tom 32. se menili vraj zákony aj v rámci rýchlostných limitov na cestách, že auta a motorky dovtedy nemohli jazdiť rýchlejšie ako 45 km za hodinu, vtedy sa to povolilo a vlastne vtedy prišiel nápad urobiť takýto výrazný československý pretek.
2: Je to presne tak a vlastne tenhle zákon umožnil vôbec to konání, pretože ten rýchlostný limit v tú dobu nebyl stanoven a když sa podíváte na ty časy, kdy napríklad v roce 1934 Jindřich Knap udial průměrnou rýchlosť téměř 104 km v hodině,
0: wow.
2: Tak to znamenalo, že musel jet tehdy 140 téměř pořád.
0: Tak to áno. To. No tak pripomeňme ešte raz, že dnešná etapa bude mať ako keby cieľ pod hradom Devín a potom sa auta presunú na to Rybné námestie. Zajtra z toho Rybného námestia vychádzate na takú malokarpatskú vinohradnickú etapu?
2: Áno, je to presne tak. Vyrážime o 9:30 z toho Rybného námestí a míříme na motokáry v Dlhé, odkud pokračujeme na hrad Červený kameň a odtamtud jedeme vlastne nahoru přes Pezinskou babu a vracíme se přes Stupahu a Záhorskou Bystrici před do Bratislavy a cíl tam máme zítra na Bratislavském hradě.
1: Mm-hmm. A je to také jinak odvážné, by som povedala, že jste si vybrali našu krásnou malokarpatskou vinohradnickou oblast.
0: Že jim budu nalívat po cestě, myslíš?
1: A dvaja šoféry jsou v autě, čiže asi to bude len tak, že si můžete pozrieť krásné okolie.
2: maximálne si to musí vylosovať, kto zrovna má ten den, na koho vyjde řízení.
0: No tak držíme palce, nech to všetko dobre dopadne až do tej Prahy, aby sa tých 1000 mil, ako spieva Valderová Matuška, naozaj podarilo s tými autami prejsť a my vás budeme veľmi pozorne sledovať.
1: A hlavne bez poruchy a bez nehody.
2: Díky, mnejte sa pekne, na shledanou.

Zdražíte si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné,

karton alebo vek, a taký porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč,
0: zběsilý let.